Hodiny, dny a roky jsou chvíle pouhá, dálka je horší než lizeť. Nekonečná touha mě dál jít nutí, čas rány hojí, ale teď. Právě teď.

Když život se ti zhroutil, jak domeček z kart, když ten, kdo měl tě rád, šel pryč. Slova ti schází, seš rozervánej, vrátit bys to chtěl, jen sílu, kdybys měl.

To nejhorší, co může člověka potkat, je když děti odcházejí. Zákony velí, máš je na neděli, vrátit bys to chtěl.

Když vám pokyne láska, následujte ji. I když jsou její cesty tvrdé a strmé. A ovanou-li vás její křídla, vzdejte se jí. I když vás může zranit meč, skrytý mezi jejími perutěmi. A když k vám promluví, uvěřte v ní. I když její hlas může rozmetat vaše sny, jako severák pustošící zahradu. Neboť láska vás nejen korunuje, ale také přibíjí na kříž. Láska vám dává růst, láska však u vás dělá také průklest. Kdybyste snad ze strachu hledali jen pohodu a rozkoš lásky, pak by bylo pro vás lépe, kdybyste přikryli svoji nahotu a odešli z mlatu lásky do jednotvárného světa bez střídání ročních dob, kde se budete smát, ale ne celým svým smíchem, a kde budete plakat, ale ne všemi svými slzami. Láska dává jen ze sebe a bere jen ze sebe. Láska neovládá, ani nechce být ovládána. Neboť lásce postačuje láska. Láska nemá jiné přání, než naplnit sebe samo. Ale milujete-li a musíte-li nezbytně mít nějaká přání, pak ať jsou to tato přání. Roztát a být jako horská bystřina, zpívající svou píseň noci. Poznat bolest z přemíry něhy, být poraněn svým vlastním pochopením lásky a krvácet dobrovolně a radostně. Probouzet se za úsvitu s okřídleným srdcem a vzdávat díky za další den lásky. Odpočívat v poledne a rozjímat o extázi lásky. Vracet se večer domů s vděčností a pak usínat s modlitbou zamilovanou bytost v srdci a s písní chválit.

0: Hospodine, v Tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na Tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: To nie je pravda, nie.
1: To je možné.
2: Drž mu papier.
3: Táto pesničku v živote nezabudnem.

Nabídek je mnoho. Čím nechám naplnit svou duši? Pane, ať v záplavě reklam nepřeslechnu tvůj tichý hlas.

0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119:88.
1: Počúvate Rádio Logos.

můj Bože, žízní duše má. Vzpomínám na to a duši vylévám k tomu, jak jsem se s chválou v srdci brával k Božímu domu. Proč se tak hrmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu. Jako jelen po tekoucí vodě řve a dychtívá, tak po tobě můj Bože žízní duše má. Kéž ve dne přikáže Hospodin milosrdenství svému a v noci své písni být se mnou v jeho jménu. Promlouvám k Bohu své skále, proč na mě zapomínáš? Proč musím chodit v sevření, zármutkem sklíčen? Jako jelen po tekoucí vodě řve a dychtívá, tak po tobě můj Bože žízní duše má. Proč se tak rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš?

on je môj Bůh. Jako jelen po tekoucí vodě řve a dychtívá, tak po tobě můj Bože žízní duše má. Proč se tak rmoutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš, když se mě každý den ptají, kde je tvůj Bůh? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu své spáse. On je můj Bůh, jemu své spáse.

0: Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na Tvoje rozhodnutie. Žalm 119:43.
1: Počúvate Rádio Logos.

Zatím chvilky jsou to jen, kdy moje duše klesá a já přestávám doufat a snad mám se za to i stydět. A tak obracím se kamsi ke hvězdám a prosím o odpuštění.